0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza zakončila 7. měsíc roku nad 7700 body. Od začátku roku si index PXTR připisuje přesně 5%, k čemuž pomohl i minulý týden, kdy zářily akcie pojišťovny VIK nebo zbrojařů Čekoslova Group a Kol CZ Group. Naopak 3% odepsali akcie solární společnosti Photon Energy, která plánuje odložit výplatu dalšího kuponu dluhopisů a svolává schůzi věřitelů k jejich restrukturalizaci. Naplno se rozeběhla výsledková sezóna, kdy své výsledky reportovala Komerční banka, Erste, realitní developer CTP, horská střediska Tatra Mountain Resorts i výrobce obuvy Pravos Plus. Tento týden se k ním přidá také Gen Digital a Čekoslova Group. Co mi dech bude stačit, zkusím alespoň to hlavní shrnout. Komerční banka zaznamenala 2% pokles čistého zisku, když jí i ve druhém čtvrtletí pomohlo rozpouštění opravných položek a zvýšila celoroční výhled rentability. Čísla Erste Bank byly významně ovlivněny konsolidací polské dcery. Čistý zisk jí vzrostl o pětinu a Erste také zvýšila výhled rentability. Realitní developer CTP reportoval růst nájemného i očištěného zisku, potvrdil celoroční výhled, ovšem účetní ziskovost negativně ovlivnilo přecenění nemovitostí v Rumunsku. TMR zaznamenalo růst výnosů i zisku, výrobce bod Pravos naopak pokles. Přehledně a podrobně to včetně komentářů managementu i analytiků najdete v našem burzovním newsletteru, stejně jako nové cílové ceny. Těch se dočkala především Erste a CTP, ovšem jeden polský analytik obrátil svůj pohled na ČES. Z dalších zpráv Colt dodá ruční zbraně, střelivo i příslušenství do Černé hory. UpVision ze skupiny Čekoslova Group představila platformu na koordinaci dronů ve vzdušném prostoru a její Avia Nera ve Středočeském kraji buduje technologické centrum. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí vzrostl přesně o 2%, zatímco ekonomové čekali růst o 2,2%. Pomáhaly domácnosti a zahraniční poptávka? Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Tento týden se dočkáme inflace, která by měla v červenci zrychlit, nálady v průmyslu, červnových čísel z maloobchodu průmyslu i stavebnictví. Ve čtvrtek potom zasedne Česká národní banka. Ekonomové však od ní čekají stabilní sazby. Výnosy patří trpělivým. Z pražské

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na prach. Ne ten pod gaučem, ale na svízetníkový takzvané zodiakální světlo. Když se před rozedněním podíváte k východu, můžete zahlédnout mléčný pruh světla, falešné svítání. To jsou drobné částečky prachu, rozprostřené v rovině vnitřních planet. A jak popisuje Universe Today, podobný prachový závoj má pravděpodobně většina planetárních systémů, hlavně těch s kamennými, potenciálně obyvatelnými světy. Problém? Když hledáme život, čteme atmosféru planety podle světla, které polotí při přechodu před svou hvězdou. A prach to světlo rozptyluje a oslabí signál až o polovinu. U dalších vlnových délek ještě víc. A teď to nejlepší. U okolních hvězd bývá prachu asi trojnásobek toho našeho. Takže vesmír má zaprášené okno a my chceme dovnitř nakouknout. Naštěstí to jde spočítat a odečíst.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Na natáčení videoklipu Material Girl se v zákulisí potkala královna popu Madonna se začínajícím hercem Seanem Pennem, který měl v klipu malý štěk a primárně pomáhal režisérce s produkcí na place.
1: She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star.
2: She is a star, George.
1: The biggest star in the universe right now as we speak.
2: I want to meet her.
1: You got it. Anytime, name the place, name anywhere, any street, you got it.
2: Now.
0: Je 16. srpna 1985 a po 6měsíční známosti se slaví opulentní svatba v Malibu, a to přímo v den Madoniných narozenin a den před narozeninami Seana.
3: Guests included Martin Sheen, Carrie Fisher, Christopher Walken, and a pink-haired Cher. The I do's seem pretty traditional. Here's Madge throwing her bouquet from a balcony while Sean dove under her big bouncy skirt to retrieve her garter.
0: Manželství dvou dominantních povah ale nebude procházkou v růžové zahradě. Emoce, žárlivost a Pennovy veřejné výlevy se brzy stanou častým obsahem palcových titulků novin. Ostatně jako sama drama queen bude přihřívat bulvární šílenství.
4: Seen fighting the press, often fighting each other, they became known as the poison pens.
5: The press then has slammed me, I say f*** them.
0: Madonna, jak známo, má zatraceně dobrý cit pro obchod a co táhne. A zdali je to pouze její další marketingový trik, nebo je prostě tak šílená, je otázkou. Manželství Madony a Seana Penna vydrží několik let. Tlak okolí a opakované skandály nakonec vyústí v jejich rozvod v roce 1989. A zatímco bulvár žije jejich bouřlivou svatbou, na trh vstoupilo nové album Primitive Love od My

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Na Sky Showtime se Lioness pouští do další mise a bývalý voják speciálních sil bojuje proti přesile v thrilleru Jedna míle. Disney Plus přineslo poetický dokument Čas a voda a Netflix ohlásil víceletou licenční dohodu s AMC. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza zakončila 7. měsíc roku nad 7700 body. Od začátku roku si index PXTR připisuje přesně 5%, k čemuž pomohl i minulý týden, kdy zářily akcie pojišťovny VIK nebo zbrojařů Čekoslova Group a Colt CZ Group. Naopak 3% odepsali akcie solární společnosti Photon Energy, která plánuje odložit výplatu dalšího kuponu dluhopisů a svolává schůzi věřitelů k jejich restrukturalizaci. Naplno se rozeběhla výsledková sezóna, kdy své výsledky reportovala Komerční banka, Erste, realitní developer CTP, horská střediska Tatra Mountain Resorts i výrobce obuvy Pravos Plus. Tento týden se k ním přidá také Gen Digital a Čekoslova Group. Co mi dech bude stačit, zkusím alespoň to hlavní shrnout. Komerční banka zaznamenala 2% pokles čistého zisku, když jí i ve druhém čtvrtletí pomohlo rozpouštění opravných položek a zvýšila celoroční výhled rentability. Čísla Erste Bank byly významně ovlivněny konsolidací polské dcery. Čistý zisk jí vzrostl o pětinu a Erste také zvýšila výhled rentability. Realitní developer CTP reportoval růst nájemného i očištěného zisku, potvrdil celoroční výhled, ovšem účetní ziskovost negativně ovlivnilo přecenění nemovitostí v Rumunsku. TMR zaznamenalo růst výnosů i zisku, výrobce bod Pravos naopak pokles. Přehledně a podrobně to včetně komentářů managementu i analytiků najdete v našem burzovním newsletteru, stejně jako nové cílové ceny. Těch se dočkala především Erste a CTP, ovšem jeden polský analytik obrátil svůj pohled na ČES. Z dalších zpráv Colt dodá ruční zbraně, střelivo i příslušenství do Černé hory. UpVision ze skupiny Čekoslova Group představila platformu na koordinaci dronů ve vzdušném prostoru a její Avia Nera ve Středočeském kraji buduje technologické centrum. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí vzrostl přesně o 2%, zatímco ekonomové čekali růst o 2,2%. Pomáhaly domácnosti a zahraniční poptávka. Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Tento týden se dočkáme inflace, která by měla v červenci zrychlit, nálady v průmyslu, červnových čísel z maloobchodu průmyslu i stavebnictví. Ve čtvrtek potom zasedne Česká národní banka. Ekonomové však od ní čekají stabilní sazby. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: We've danced around this forever. I'm a soldier. And a soldier's job is to fight.
3: Na Sky Showtime dnes startuje třetí řada akčního thrilleru Lioness, tedy seriálu o utajené jednotce agentek CIA, které operují přesně tam, kde končí zákon a začíná to, co je nutné udělat. Ve třetí sezóně se hlavní hrdinka Joe znovu ocitá mezi dvěma ohni, mezi povinností ke službě a vlastní rodinou, zatímco kolem ní krouží neviditelní nepřátelé. Jména mizí, cesty se mění a Joe se pomalu dostává na práh války, která tentokrát zasahuje do každého kouta jejího života. Za vším stojí Taylor Sheridan, tvůrce Yellowstoneu, a v čele hereckého obsazení najdete držitelku Oscara Zoe Saldanu spolu s držitelkou Emmy a Oscarovou Nicole Kidman, které si seriál zároveň produkují. Když někdo naverbuje agentky, které oficiálně neexistují, aby řešili problémy, které oficiálně nenastaly, tak asi netřeba dodávat, že klidný výlet se nekoná. První epizoda třetí řady Lioness je na Sky Showtime už dnes. Zbývajících 7 dílů pak bude přibývat pěkně po týdnu. A kdo první dvě řady ještě neviděl, nezoufejte, najdete je na Sky Showtime také.
4: Every enemy we have has been waging a covert war against us. Attacking us with the tiniest of cuts.
5: We know what you do.
6: Our national security has been compromised.
7: Lioness targets could be released publicly.
8: You must assume they have your phone, assume they have everything.
9: I'm scared for you.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Fanoušci Walking Dead nebo chcete-li živých mrtvých, zbystřete. Netflix a AMC Global Media oznámili novou víceletou licenční dohodu, díky které bude celé univerzum seriálu The Walking Dead k mání na jednom místě. V praxi to znamená, že Netflix získává exkluzivní práva nejen na původní seriál, ale i na všech 6 spin-offů. Dohromady jde tedy o 371 epizod napříč všemi sériemi. Netflix je přitom domovem živých mrtvých v Americe už od roku 2011. Teď se ale seriál rozšíří i do dalších zemí. Zajímavý je i pohyb opačným směrem. Od roku 2027 poputují všechny spin-offy globálně na Netflix a zároveň na službu AMC+. A vůbec poprvé se na AMC+ podívá i původní seriál. Popkulturní fenomén, který odstartoval na Halloween roku 2010, tak po 15 letech pořád přitahuje nové diváky. A přiznejme si, na svět, kde se všechno hroutí a lidi se navzájem požírají, se dnes nějak tak kouká líp než dřív. Zkrátka, kdo si chce projít celé univerzum The Walking Dead od začátku do konce a na jednom místě, bude mít brzy vystaráno.

0: I hope that this will reach you.
1: I am speaking to you from the year 2026.
2: Na Disney Plus přibyl poetický dokument s názvem Čas a voda, který spojuje osobní vzpomínky s tím největším tématem současnosti, tedy zmizející přírodou. Islandský básník a spisovatel Andri Snær Magnason v něm sleduje dvojí ztrátu, zatímco tají ledovce jeho domoviny odcházejí i jeho milovaní prarodiče. Z rodinných fotografií, starých filmů a islandských lidových písní proto skládá jakousi časovou kapsli, kterou chce poslat budoucím generacím dřív, než všechno, co má rád, nenávratně zmizí. Snímek natočila na Oscara nominovaná režisérka Sara Doza a hudbu k němu složil Dan Deacon. Je to takové tiché připomenutí, že o některé věci přijdeme jenom jednou a bez šance získat je zpět. Dokument Čas a voda z produkce National Geographic si teď můžete pustit na Disney+.
1: I want you to know glaciers as my grandparents did. To hold ice is to hold the earth's memories in your hand.
3: Það er monstrastir brókafstæðan við. Brókafstæðan við vatnaðið.
4: Það er ótrúlega hvað að hafa að græða.

0: glad you could make it, Danny.
1: What could be more important than taking my daughter to visit a few colleges?
0: You've been away a lot these past couple years. You don't have a lot of time to reconnect with her.
1: We're hoping to find a place to stay near here.
2: There ain't any hotels between here and Port Winston.
1: Nothing, huh?
2: There's a bunch of campgrounds between here and there.
3: Na Sky Showtime dorazil akční thriller Jedna míle část první a část druhá, ve kterém Ryan Phillip dokazuje, že s ním rozhodně není radno si zahrávat. Bývalý příslušník speciálních jednotek se na cestě po univerzitách snaží znovu najít cestu ke své dospívající dceři, jenže jedna nešťastná zajíčka je přivede do spáru uzavřené komunity žijící mimo systém. Dcera je unesena a z rodinného výletu je rázem boj o přežití. Otec zůstává sám proti přesile a nezbývá mu než sáhnout po všem, co ho kdysi armáda naučila, aby je dostal zpátky domů. A dobrá zpráva pro všechny, kdo neradi čekají, Sky Showtime nešetří a nasadil rovnou obě části na jednou, takže Jednu míli si můžete dát jako pořádný akční dvojblok od začátku až do konce. Zkrátka klasický vzkaz pro všechny filmové padouchy. Nikdy neunášejte dceru chlapa, který má v životopisu speciální jednotky. Obě filmové části Jedné míle najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
4: Move, don't look back.
5: Hey! Get back here! Run! They're taking the truck!
1: Alex, I know you're scared. I have been in much worse spots than this. And that's when I wasn't trying to protect the person I love most in this world. We are going to get through this. We need to jump.
6: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

My si ještě zopakujeme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 30. července. Spider-Man se vrátil do kin v dílu Z Brusu nový den. Od bezdomova uplynuly 4 roky a Peter Parker teď žije úplně sám, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek všech svých blízkých. Bojuje se zločinem v New Yorku, který už nezná jeho jméno, jenže rostoucí tlak v něm spouští záhadnou fyzickou proměnu. A to zrovna ve chvíli, kdy se rodí jedna z nejmocnějších hrozeb, jaké kdy čelil. Tom Holland se vrací po boku Zendáji, Sadie Sink a Johna Bertala. Kdo má radši pomalejší tempo, ten by neměl minout kinech tichou přítelkyni maďarské režisérky Ildiko Eneidi. Uhrančivá filmová meditace propojuje 3 lidské osudy napříč 3 epochami. Spojuje je jediný prastarý strom v botanické zahradě. A v obsazení září Tony Long a Lea Seydoux. Francii pak zastupuje drama s nádechem fantazie Volání vody, ve kterém matka v podání Cécile de France sleduje, jak jejího syna po podivné příhodě u moře začne nezadržitelně přitahovat voda. Na odlehčení jsou v kinech hned 2 komedie. Slovenská Kavej 2 se vrací k oblíbeným postavám zhruba 5 let po prvním dílu a Dovolená v českém ráji sleduje manželský pár, kterému se pokus zachránit vztah pod stanem mění v sérii katastrof. Dokument Veřejný prostor Františka Skály nabízí v kinech hravý portrét jednoho z nejvšestrannějších českých umělců a pro fanšmekry běží ve vybraných kinech i záznam londýnského divadelního hitu Nebezpečné známosti v edici National Theatre Live. A nakonec pro fanoušky japonské animace do kin dorazil Uma Musume Pretty Derby, celovečerní vyvrcholení populárního anime fenoménu o dostihových závodnících. Tak to byly kompletní novinky z českých kin. Hok?

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili váš pravidelný přehled novinek z kinematografie a především, že posloucháte Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché, na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC. Zun.
1: No a od 13. do 15. v reprise. Poďme na novinku na Powerplay. To je Natasha Watts.

Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace.

0: Z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel a přesně to dělá Deako. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza zakončila 7. měsíc roku nad 7700 body. Od začátku roku si index PXTR připisuje přesně 5%, k čemuž pomohl i minulý týden, kdy zářily akcie pojišťovny VIK nebo zbrojařů Čekoslova Group a Colt CZ Group. Naopak 3% odepsali akcie solární společnosti Photon Energy, která plánuje odložit výplatu dalšího kuponu dluhopisů a svolává schůzi věřitelů k jejich restrukturalizaci. Naplno se rozeběhla výsledková sezóna, kdy své výsledky reportovala Komerční banka, Erste, realitní developer CTP, horská střediska Tatra Mountain Resorts i výrobce obuvy Pravos Plus. Tento týden se k ním přidá také Gen Digital a Czechoslovak Group. Co mi dech bude stačit, zkusím alespoň to hlavní shrnout. Komerční banka zaznamenala 2% pokles čistého zisku, když jí i ve druhém čtvrtletí pomohlo rozpouštění opravných položek a zvýšila celoroční výhled rentability. Čísla Erste Bank byly významně ovlivněny konsolidací polské dcery. Čistý zisk jí vzrostl o pětinu a Erste také zvýšila výhled rentability. Realitní developer CTP reportoval růst nájemného i očištěného zisku, potvrdil celoroční výhled, ovšem účetní ziskovost negativně ovlivnilo přecenění nemovitostí v Rumunsku. TMR zaznamenalo růst výnosů i zisku, výrobce bod Pravos naopak pokles. Přehledně a podrobně to včetně komentářů managementu i analytiků najdete v našem burzovním newsletteru, stejně jako nové cílové ceny. Těch se dočkala především Erste a CTP, ovšem jeden polský analytik obrátil svůj pohled na ČES. Z dalších zpráv Colt dodá ruční zbraně, střelivo i příslušenství do Černé hory. UpVision ze skupiny Czechoslova Group představila platformu na koordinaci dronů ve vzdušném prostoru a její Avia Nera ve středočeském kraji buduje technologické centrum. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí vzrostl přesně o 2%, zatímco ekonomové čekali růst o 2,2%. Pomáhaly domácnosti a zahraniční poptávka. Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Tento týden se dočkáme inflace, která by měla v červenci zrychlit, nálady v průmyslu, červnových čísel z maloobchodu průmyslu i stavebnictví. Ve čtvrtek potom zasedne Česká národní banka. Ekonomové však od ní čekají stabilní sazby. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ekoprodukty.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz.
11: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
12: Čtyři důvody pro DA.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: zvyšujeme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Futurama se vrací se 14. řadou na Disney+, kde nově najdete i akční komedii Romance o vloupání a Criterion Collection se rozrostla o psychologický thriller Safe. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: rebuilt my time machine. It's idiot-proof. We'll see about that.
1: Action! Na Disney Plus se vrací jeden z nejmilovanějších animovaných seriálů všech dob. Futurama je zpět se 14. řadou. Pro ty, kdo náhodou prospali posledních 25 let, Futurama je sci-fi komedie z dílny Matta Groeninga Otce Simpsonových. Vypráví o Philipu Fryovi popleteném poslíčkovi Pici, který se na Silvestra roku 99 omylem nechá zmrazit a probudí se až o 1000 let později. V novém tisíciletí pak rozváží zásilky napříč vesmírem po boku jednooké kapitánky Líly a cynického pivopijícího robota Bendra. Hlasy postavám propůjčují stálice Billy West, Katie Segal a John DiMaggio. A co 14. řada slibuje? Chvástavé vesmírné piráty, masově pěstované v laboratoři, důmyslné podvodníky a hlavně nečekaný návrat dávné lásky doktora Zoidberga. A teď to hořko-sladké. 14. řada je zatím poslední kompletní sérii revivalu. Tvůrce David Cohen na Comic-Conu potvrdil, že Futurama bude pokračovat už jen třemi nadměrnými, takzvaně XXXL speciály, z nichž první bude vánoční a dorazí příští rok. Finále téhle řady prý navíc napsali tak, aby v případě nouze posloužilo i jako úplná tečka za seriálem. Snad je zatím nebudeme potřebovat. Premiéra byla naservírovaná rovnou dvěma epizodami, zbytek z celkových 10 dílů pak vychází každé pondělí až do finále 5. října. 14. řadu Futurami najdete nyní na Disney+.
2: It's the end of civilization.
0: Space pirates.
3: Vampires.
4: Alien invaders. What do we do?
0: We must embark on an extremely perilous journey. Rats.
4: We'll enter in order of expendability. First Zoidberg, then everyone else.
5: Hooray!

0: don't see anything wrong with you, Carol.
1: How long have you been feeling unwell?
2: Is something wrong with Carol? No.
3: Do sběratelské řady Criterion Collection zamířil jeden z nejtísnivějších amerických filmů 90. let. Safe režiséra Todda Haynese nově v restaurované 4K edici. Julianne Moore tu v roli, která z ní rázem udělala hvězdu, hraje Carol White, na první pohled spokojenou hospodyňku z losangeleského předměstí konce 80. let. Má hodného manžela, krásný dům, aerobik a kamarádky a přesto ji začne cosi pomalu ničit. Trápí ji únava, dušnost a záchvaty nevolnosti, jenže lékaři na ní nic nenajdou. Carol nakonec sama uvěří, že je přecitlivělá na chemii a znečištěné prostředí kolem sebe a uchýlí se do jakéhosi wellness útočiště, kde to ovšem s uzdravením nebude tak jednoduché. Haynese natočil film, který se vzpírá jednoznačnému čtení. Dá se vnímat jako prorocká předpověď boomu sebezdokonalovací kultury, jako skrytá metafora epidemie AIDS, jako drama o třídě a odcizení, i jako horor o nebezpečí, které není vidět. V anketě více než 50 kritiků deníku Village Voice byl Safe zvolen vůbec nejlepším filmem 90. let. To není špatná vizitka na film, ve kterém se vlastně skoro nic hlasitého nestane. Nová edice přináší 4K digitální restaurování pod dohledem samotného režiséra a obraz v Dolby Vision HDR, rozdělený na 4K Ultra HD disk s filmem a Blu-ray s bonusy. V nich najdete audiokomentář Haynese, Julianne Moore a producentky Christine Bacon, jejich společný rozhovor nebo Haynesův raný krátký film Sebevražda z roku 78. Psychologický thriller Safe Director's Approved edici najdete nyní na criterion.com.
2: Still have this head thing.
4: What the hell is going on here?
5: It's in the air, in the water, in our homes.
2: Oh my God.
5: It cannot be seen, cannot be heard, cannot be stopped.
6: We can turn it on and off like a switch. We just don't know how to make it go away.
5: It is not alien.
2: Go back!
5: It is not natural to this earth.
7: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
8: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
9: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
8: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
9: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
8: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
9: Ne, zrušit.
8: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
9: Já chci prostě někam vyrazit.
8: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
9: Ne, přeskočit.
8: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
9: Cože? Vždyť ty seš robot.
8: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
9: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
8: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
9: Já se chci jen někam podívat.
8: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
9: Chci si užít dan zga tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
8: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
10: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
7: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Get jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Do you mind just confirming your name for the report?
1: Kevin.
0: Just Kevin? What brought you up here to Wapanoaga?
1: Just a nice romantic weekend together. What, did Susie say something different?
0: She mentioned something about a trial separation.
2: Na Disney Plus dorazila černá komedie s vražednou zápletkou Romance o vloupání. Kevin, kterého hraje Jason Biggs, se zoufale snaží zachránit skomírající manželství a tak vezme svou ženu Susie na romantický víkend. Jenže v hlavě má pošetilý plán. Naaranžovat falešné vloupání a sehrát před manželkou hrdinu. Vše se ovšem zvrtne, objeví se mrtvola a Kevin se rázem ocitne uprostřed vyšetřování vraždy, kde se lži hromadí rychleji než alibi. V roli manželky Susie se představí Megan Rath. Pro Jasona Biggse, kterého většina z nás zná jako kluka s koláčem z American Pie, je toto režisérský debut a vypadá to, že za kamerou mu jde humor stejně dobře jako před ní. Romanci o vloupání teď nově najdete na Disney Plus a tento titul je k dispozici i na Sky Showtime.
3: A New York City woman found herself in a life or death struggle with a violent home invader.
4: What are the odds of you folks figuring out who this attacker was?
5: We're fairly confident that he's from out of town, so once we locate the vehicle, I say our odds are pretty damn good.
6: I thought it'd be good to bring in some outside help.
7: I'd do anything for Suze.

On-demand scéna posledních dvou týdnů byla pořádně nabitá a protože ne všechno stojí za váš čas, vybrala jsem pro vás ty nejlépe hodnocené kousky. Disney Plus nasadil dva žánrově odlišné tituly. V krimi thrilleru Posedlost pronásleduje agentka FBI v podání Emmy Rossum sériovou vražetkyni a je to nelítostná honba za pomstou. Kdo má radši fakta, ocení dokumentární sérii Pompeje město zmrazené v čase, kterou provází Tom Hiddleston a která místo příběhů mocných oživuje každodenní život obyčejných Římanů. Na Edison Line platformě zaměřené na evropskou tvorbu dorazila dvojice oceňovaných dramat. Já, Daniel Blake, britského klasika Kena Loache, je až nepříjemně aktuální příběh padesátníka, který po infarktu bojuje s absurdní mašinérií sociálních dávek. Švédská Sámská krev pak nahlíží zevnitř do temné koloniální historie Švédska, když 14-letá sámská dívka čelí rasismu 30. let a sní o úplně jiném životě. HBO Max má tentokrát nejsilnější sestavu, jednoznačný typ je korejská černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka, tvůrce Oldboye. Lee Byung-hun v ní hraje vzorného zaměstnance, který po ztrátě práce zjistí, že jediná cesta zpět nahoru vede přes odstranění konkurence. Vedle toho tu najdete novozélandskou perličku Taiki Waititiho Hon na pačlověky, dobrodružnou komedii o rebelském klukovi a jeho bručunském náhradním strýci v podání Sama Neela. A do třetice sitcomový spin-off Teorie velkého třesku s názvem Jak Stewart nezachránil vesmír, kde majitel obchodu s komiksy nechtěně rozpoutá multivesmírnou apokalypsu. Reakce jsou zatím hodně rozporuplné, tak uvidíme. Já se například u druhé epizody poměrně dost bavila. Netflix přihazuje rovnou 4 novinky. Velkým typem je historický thriller Bombový útok na let Penem 103, který rekonstruuje horečné pátrání policie a FBI po atentátu nad skotským Lockerbie z roku 88. Zbytek dobře hodnocené nabídky je korejský. V akčním reaktivaci agenta Kima vytáhne zdánlivě obyčejný táta svoje schopnosti tajného agenta, aby našel zmizelou dceru. Krimi komedie Fond oprav sleduje bývalého šéfa gengu, který se s ambiciozním právníkem pustí do vykradení rezervního fondu bytového komplexu a narazí přitom na bující korupci. A pro fanoušky temna je tu dobová fantasy hororovka Východní palác, odborní dámě, která mluví s duchy. Prime Video se hlásí druhou řadou animovaného Batman rytíř v plášti. Drsná noárová reimaginace batmanovské mytologie z dílny J.J. Abramse, Matta Reevese a Bruce Timma sleduje Bruce Wayne v jeho raných letech, jak noc co noc vede osamělou válku se zločinem. A Sky Showtime doručil přírodopisnou sérii. Surviving Earth oživuje dávno zmizelé pravěké světy naší planety, od obřích mořských štírů před 450 miliony lety až po mamuty a šavlozubé šelmy. A hvězdná lodní klasika pokračuje čtvrtou a finální řadou Star Trek Podivné nové světy, kde se posádka Enterprise pod vedením kapitána Pajka vydává vstříc dalším dobrodružstvím mezi hvězdami. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamovací novinky posledních dvou týdnů. Hop,

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 Stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Slyšeli
4: o Zero Trust Architecture?
3: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
3: Recovery Plan. Endpoint Detection,
4: Multifactor,
3: Penetrační testy, Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz. Dobrá doména.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře jak na pitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

you do, what I do, I love.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza zakončila 7. měsíc roku nad 7700 body. Od začátku roku si index PXTR připisuje přesně 5%, k čemuž pomohl i minulý týden, kdy zářily akcie pojišťovny VIK nebo zbrojařů Čekoslova Group a Colt CZ Group. Naopak 3% odepsali akcie solární společnosti Photon Energy, která plánuje odložit výplatu dalšího kuponu dluhopisů a svolává schůzi věřitelů k jejich restrukturalizaci. Naplno se rozeběhla výsledková sezóna, kdy své výsledky reportovala Komerční banka, Erste, realitní developer CTP, horská střediska Tatra Mountain Resorts i výrobce obuvy Pravos Plus. Tento týden se k ním přidá také Gen Digital a Czechoslovak Group. Co mi dech bude stačit, zkusím alespoň to hlavní shrnout. Komerční banka zaznamenala 2% pokles čistého zisku, když jí i ve druhém čtvrtletí pomohlo rozpouštění opravných položek a zvýšila celoroční výhled rentability. Čísla Erste Bank byly významně ovlivněny konsolidací polské dcery. Čistý zisk jí vzrostl o pětinu a Erste také zvýšila výhled rentability. Realitní developer CTP reportoval růst nájemného i očištěného zisku, potvrdil celoroční výhled, ovšem účetní ziskovost negativně ovlivnilo přecenění nemovitostí v Rumunsku. TMR zaznamenalo růst výnosů i zisku, výrobce bod Pravos naopak pokles. Přehledně a podrobně to včetně komentářů managementu i analytiků najdete v našem burzovním newsletteru, stejně jako nové cílové ceny. Těch se dočkala především Erste a CTP, ovšem jeden polský analytik obrátil svůj pohled na ČES. Z dalších zpráv Colt dodá ruční zbraně, střelivo i příslušenství do Černé hory. UpVision ze skupiny Czechoslova Group představila platformu na koordinaci dronů ve vzdušném prostoru a její Avia Nera ve středočeském kraji buduje technologické centrum. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí vzrostl přesně o 2%, zatímco ekonomové čekali růst o 2,2%. Pomáhaly domácnosti a zahraniční poptávka. Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Tento týden se dočkáme inflace, která by měla v červenci zrychlit, nálady v průmyslu, červnových čísel z maloobchodu průmyslu i stavebnictví. Ve čtvrtek potom zasedne Česká národní banka. Ekonomové však od ní čekají stabilní sazby. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na prach. Ne ten pod gaučem, ale na zvířetníkový takzvané zodiakální světlo. Když se před rozedněním podíváte k východu, můžete zahlédnout mléčný pruh světla, falešné svítání. To jsou drobné částečky prachu, rozprostřené v rovině vnitřních planet. A jak popisuje Universe Today, podobný prachový závoj má pravděpodobně většina planetárních systémů, hlavně těch s kamennými, potenciálně obyvatelnými světy. Problém? Když hledáme život, čteme atmosféru planety podle světla, které poletí při přechodu před svou hvězdou. A prach to světlo rozptyluje a oslabí signál až o polovinu. U dalších vlnových délek ještě víc. A teď to nejlepší. U okolních hvězd bývá prachu asi trojnásobek toho našeho. Takže vesmír má zaprášené okno a my chceme dovnitř nakouknout. Naštěstí to jde spočítat a odečíst. Delší expozice,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jak jsem se k ruci dostal až sem, pořád tomu nemůžu uvěřit. Ještě před 4 týdny jsem byl úplně jiný člověk. Můj život se ničím nevymykal, měl jsem ženu, měl jsem rodinu. A nikdy jsem se neohlíd za kolebdoucí pěknou kůstkou. Nikdy.
2: Francouzská komedie Záletník z 67. se 15. srpna 1984 dočkává svého amerického remakeu. Původní scénář adaptoval režisér a zároveň ústřední herec Gene Wilder, který komedii pojmenoval Žena v červeném.
3: Kluci, viděli jste to? Každou jsem poznal jedny. Jak jsem mohl tušit, že jsou sestry?
4: Pěkně si zářil, Joey.
3: Kde pár s tou mladší mám rande v 7 a s tou starší ve 4:40? To je fůra čas.
2: Tuctový reklamkář, nevýrazný a k tomu ještě smolař Gene Wilder se bláznivě zamiluje do neznámé krásky v červeném a jeho dosud přesně nalinkovaný a monotónní svět se začne řítit do chaosu.
1: A co Tereza? Ničeho si nevšimne, když to s nějakou táhneš, idyl? Nepodezírá tě, když tak vyvádíš?
2: Gene Wilder obsadil do tohoto snímku spřízněné herce. Pro trojici filmových přátel, pro třelí záletníků, oslovil své skutečné kamarády Charlesa Grodina, Josepha Bologna a Michaela Huddlestona a svou snoubenku, komičku Gildu Radner, obsadil do role spolupracovnice.
3: Teď jsi můj přítel a mám tě rád. Jsi moc hodnej, citlivej chlap. Ale strašně naivní. Myslíš, že by mě, má Tereza, mohla snad podvádět?
2: Protože Melanie Griffith odmítla kvůli časovým závazkům roli krásky v červeném, dostala se tak ke svému filmovému debutu a zároveň průlomu modelka Kelly LeBrock.
5: Co to máš?
6: Tohle děvče vybrali na tu reklamu lanovky.
5: Co? Kdo je to?
6: Zeptej se šéfa, objevili ji. Jednou týdně chodí jezdit na koni do Golden Gate Parku. Hadej, koho viděl cválat nohou, ha?
5: Jezdí na koni?
2: Tato fraška zrovna neuchvátí kritiku, ale návštěvnosti v kinech to nijak neubere a Žena v červeném se stane Wilderovým nejúspěšnějším režisérským počinem.
7: Kam to jede, prozradí mi to někdo?
8: Někdo si tě přeje vidět. Od půlnoci do úsvitu má focení a tebe chce posnídat.
2: Díky finančnímu úspěchu bude tato komedie považována za iniciátora hollywoodského cyklu v předělávání různých francouzských snímků a především komedií do amerických verzí. Žena v červeném získá Oscara, Zlatý glob a cenu BAFTA, ale všechny ceny skončí v rukou Stevieho Wondera za nejlepší originální píseň.
9: Rychle, musíš ven.
5: A to je okno.
9: Jistě, nabízí se tohle nebo dveře.
5: Žertuješ, dolů je tak 30 metrů.
9: Neboj se, je to bezpečné.
5: No bože.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Music is my first love. And it will be my last. Slam it!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
5: Multifactor.
4: Penetrační test. Log Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na prach. Ne ten pod gaučem, ale na svízetnkový takzvané zodiakální světlo. Když se před rozedněním podíváte k východu, můžete zahlédnout mléčný pruh světla, falešné svítání. To jsou drobné částečky prachu, rozprostřené v rovině vnitřních planet. A jak popisuje Universe Today, podobný prachový závoj má pravděpodobně většina planetárních systémů, hlavně těch s kamennými, potenciálně obyvatelnými světy. Problém? Když hledáme život, čteme atmosféru planety podle světla, které polotí při přechodu před svou hvězdou. A prach to světlo rozptyluje a oslabí signál až o polovinu. U dalších vlnových délek ještě víc. A teď to nejlepší. U okolních hvězd bývá prachu asi trojnásobek toho našeho. Takže vesmír má zaprášené okno a my chceme dovnitř nakouknout. Naštěstí to jde spočítat a odečíst. Delší expozice, lepší spektra, čistší výsledek. Tak si dnes utřete prach, ať jste na úrovni galaxie. Mějte se pozemsky.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Přicestovali jsme na Woodstock. Ne, nejsou tady hippíci ve zvonáčích, ale novodobá mládež. Je 12. srpna 94 a hudební festival Woodstock 94 je uspořádán v městečku Saugerties ve státě New York v rámci 25. výročí originálního Woodstocku.
2: Woodstock is not about a particular time period. Woodstock is a giant rock and roll party.
1: Třídenní festival začal drsným vedrem a v sobotu se přehnala bouře, která udělala z Woodstocku 94 rozbahněnou oranici plnou odpadků.
3: Z megafonu vyhrává tvrdý rock? Najde se ještě venkovský balík, na který ho to může udělat dojem?
1: Organizátoři podcenili množství diváků a festival okupuje kolem 350 tisíc lidí, i když se prodalo jen cirka 164 tisíc vstupenek. Ochránka na to zkrátka nestačí. Namísto, aby třetí den chytil míru milovnou náladu, frontman skupiny Green Day hází po fanoušcích bláto a roznítí hromadnou totální bitku a baskytaristovi v nastalém chaosu ochranka vyrazí všechny přední zuby.
4: The best part of Woodstock was the mud.
1: Kromě tvrdého rocku nebo metalu dostal svůj prostor i jazz fusion, hip-hop a také elektronická hudba, které dominuje Little Louis Vega a D-Light. Woodstock 94 i přes všechny komplikace nebude pro organizátory bankrotem a za 5 let uspořádají další, ze kterého se vyklube pořádná noční můra.
5: Hey, Woodstock is the place to be.

0: neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Jupiteru, konkrétně na jeho ledový měsíc Europa, kde se pod zmrzlou krustou skrývá oceán s víc než dvojnásobkem vody všech pozemských moří. Sonda Europa Clipper má za sebou cestu dlouhou skoro 2 miliardy mil a k Jupiteru dorazí v dubnu 2030. Plán byl krásný. Proletět těsně kolem Europy 49krát a chytit gejzír, který vytryskne z hlubin. Jenže nová studie, o níž informoval portál space.com, tuhle romantiku trochu schladila. Vlastně hodně schladila. Tým planetologa Luyendry Oggi simuloval, jak voda stoupá prasklinami v ledu a zjistil, že se cestou motá nahoru, dolů, doleva, doprava, rychle ztrácí teplo a během několika hodin si zamrzne cestu sama. Takže když sondy najdou u povrchu kapalinu, půjde spíš o tání uvnitř ledového krunýze. Evropská sonda JUICE dorazí v červenci 2020.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
2: Americký prezident Ronald Reagan je známý svým smyslem pro humor, což hodně lidí oceňuje, ale tiskový mluvčí Bílého domu očekává každý den nějakou bombu. 11. srpna 1984 před pravidelným živým rozhlasovým vstupem prezidenta do vysílání přilétá Ronaldova skutečná bomba. Reagan si zavtipkoval při zvukové zkoušce pro pobavení zvukařů, že podepsal zákon, díky němuž bude za 5 minut bombardovat Rusko a zbaví se ho tak na dobro. Ačkoliv se tento vtip nevysílal živě, nahrávka už za 2 dny unikne do tisku a strhne pozdvižení nejen v Americe, ale také v Sovětském svazu.
3: Bohužel.
2: Tiskový mluvčí Bílého domu Larry Speaks odmítne situaci komentovat tím, že nemluví o prezidentových poznámkách mimo záznam. Riskantní vtip přichází v době studené války za velmi napjatých vztahů mezi Washingtonem a Moskvou a pouhých 87 dní před volbami hlavy Spojených států. Ale ani tohoto nebudou demokraté schopni využít, Reagan se dočká opětovného zvolení a bude i nadále bavit svým okouzlujícím humorem.
4: The record. I was told that because I've been waiting years to do this.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.

0: pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC. Zun.
1: No a od 13. do 15. v reprise. Poďme na novinku na Powerplay. To je Natasha Watts.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot, řekněte nahlas, nejste.

0: Lety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace Na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Prodáno.
5: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza zakončila 7. měsíc roku nad 7700 body. Od začátku roku si index PXTR připisuje přesně 5%, k čemuž pomohl i minulý týden, kdy zářily akcie pojišťovny VIK nebo zbrojařů Čekoslova Group a Kolb CZ Group. Naopak 3% odepsali akcie solární společnosti Photon Energy, která plánuje odložit výplatu dalšího kuponu dluhopisů a svolává schůzi věřitelů k jejich restrukturalizaci. Naplno se rozeběhla výsledková sezóna, kdy své výsledky reportovala Komerční banka, Erste, realitní developer CTP, horská střediska Tatra Mountain Resorts i výrobce obuvy Pravos Plus. Tento týden se k ním přidá také Gen Digital a Czechoslovak Group. Co mi dech bude stačit, zkusím alespoň to hlavní shrnout. Komerční banka zaznamenala 2% pokles čistého zisku, když jí i ve druhém čtvrtletí pomohlo rozpouštění opravných položek a zvýšila celoroční výhled rentability. Čísla Erste Bank byly významně ovlivněny konsolidací polské dcery. Čistý zisk jí vzrostl o pětinu a Erste také zvýšila výhled rentability. Realitní developer CTP reportoval růst nájemného i očištěného zisku, potvrdil celoroční výhled, ovšem účetní ziskovost negativně ovlivnilo přecenění nemovitostí v Rumunsku. TMR zaznamenalo růst výnosů i zisku, výrobce bod Pravos naopak pokles. Přehledně a podrobně to včetně komentářů managementu i analytiků najdete v našem burzovním newsletteru, stejně jako nové cílové ceny. Těch se dočkala především Erste a CTP, ovšem jeden polský analytik obrátil svůj pohled na ČES. Z dalších zpráv Colt dodá ruční zbraně, střelivo i příslušenství do Černé hory. UpVision ze skupiny Czechoslovak Group představila platformu na koordinaci dronů ve vzdušném prostoru a její Avia Nera ve středočeském kraji buduje technologické centrum. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí vzrostl přesně o 2%, zatímco ekonomové čekali růst o 2,2%. Pomáhaly domácnosti a zahraniční poptávka? Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Tento týden se dočkáme inflace, která by měla v červenci zrychlit, nálady v průmyslu, červnových čísel z maloobchodu průmyslu i stavebnictví. Ve čtvrtek potom zasedne Česká národní banka. Ekonomové však od ní čekají stabilní sazby. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Spot.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
1: Recovery plan. Endpoint detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační test, log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
11: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Jupiteru, konkrétně na jeho ledový měsíc Europa, kde se pod zmrzlou krustou skrývá oceán s víc než dvojnásobkem vody všech pozemských moří. Sonda Europa Clipper má za sebou cestu dlouhou skoro 2 miliardy mil a k Jupiteru dorazí v dubnu 2030. Plán byl krásný. Proletět těsně kolem Europy 49krát a chytit gejzír, který vytryskne z hlubin. Jenže nová studie, o níž informoval portál space.com, tuhle romantiku trochu schladila. Vlastně hodně schladila. Tým planetologa Luyendry Oggi simuloval, jak voda stoupá prasklinami v ledu a zjistil, že se cestou motá nahoru, dolů, doleva, doprava, rychle ztrácí teplo a během několika hodin si zamrzne cestu sama. Takže když sondy najdou u povrchu kapalinu, půjde spíš o tání uvnitř ledového krunýze. Evropská sonda JUICE dorazí v červenci 2031 a bude vědět, kam mířit. Držte se teple, na Evropě to jinak nejde. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: On the other side of town, Paula Abdul, like Elizabeth Berkley, is making some seductive moves for the camera. This time, it's for Paula's music video, Crazy Cool.
2: Paula Abdul se po pár letech mlčení rozhodla připomenout světu, že není jen ta holka, co tancuje s kresleným kocourem. A tak vypouští 8. srpna 1995 single Crazy Cool. Už samotný název napovídá, že půjde o něco crazy. A věřte, jde. V Crazy Cool je všechno. R&B groove, popová chytlavost, hip-hopový podkres a k tomu talkbox a wow kytara, aby se devadesátky otřásaly blahem. Ale hlavní show přichází až s videoklipem od režiséra Matthewa Rolstona. Paula lije pivo přes své něžné přednosti, svírá černou hůlku tak, že by Sigmund Freud spadl ze židle a nakonec se vášnivě houpá na mechanickém bíkovi. MTV to celé vyděsí natolik, že bez střihu to prostě nepustí.
3: I wanted a video that would just kind of let me just go into the world and dance all over the place, do different things.
2: Hit parádově jde spíš o menší návrat. V billboardové stovce se single zastaví jen na 58. místě, ale na tanečních parketech to pojede. V klubovém žebříčku skončí Crazy Cool na 13. příčce. Ve filmovém duchu by se dalo říct Nobody puts Paula in the corner, ale tentokrát se spíš zdá, že ji tam strčí samotná MTV. A kritika? Někteří pějí ódy na sexy návrat, jiní, že jde spíš o crazy meh. A litují, že Crazy Cool postrádá sílu starších hitů. Paula Abdul se s Crazy Cool znovu připomněla publiku a i když to není trhák jako Straight Up, minimálně díky svůdnému videu se o ní bude mluvit dlouho a dost hlasitě.
3: This video has been one of the most adorable experiences. I think it's because the kind of people I

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon.

0: Rozumím, filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
1: Já se chci jen někam podívat.
0: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
1: Chci si užít dan zgatvá.
2: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
0: Zadejte cílovou destinaci.
2: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kučí tance. Futurama se vrací se 14. řadou na Disney+, kde nově najdete i akční komedii Romance o vloupání a Criterion Collection se rozrostla o psychologický thriller Safe. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například... Máte vkus.

0: rebuilt my time machine. It's idiot-proof. We'll see about that.
1: Action! Na Disney Plus se vrací jeden z nejmilovanějších animovaných seriálů všech dob. Futurama je zpět se 14. řadou. Pro ty, kdo náhodou prospali posledních 25 let, Futurama je sci-fi komedie z dílny Matta Groeninga, otce Simpsonových. Vypráví o Philipu Fryovi, popleteném poslíčkovi Pici, který se na Silvestra roku 99 omylem nechá zmrazit a probudí se až o 1000 let později. V novém tisíciletí pak rozváží zásilky napříč vesmírem po boku jednooké kapitánky Líly a cynického pivopijícího robota Bendra. Hlasy postavám propůjčují stálice Billy West, Katie Segal a John DiMaggio. A co 14. řada slibuje? Chvástavé vesmírné piráty, masově pěstované v laboratoři, důmyslné podvodníky a hlavně nečekaný návrat dávné lásky doktora Zoidberga. A teď to hořko-sladké. 14. řada je zatím poslední kompletní sérii revivalu. Tvůrce David Cohen na Comic-Conu potvrdil, že Futurama bude pokračovat už jen třemi nadměrnými, takzvaně XXXL speciály, z nichž první bude vánoční a dorazí příští rok. Finále téhle řady prý navíc napsali tak, aby v případě nouze posloužilo i jako úplná tečka za seriálem. Snad je zatím nebudeme potřebovat. Premiéra byla naservírovaná rovnou dvěma epizodami, zbytek z celkových 10 dílů pak vychází každé pondělí až do finále 5. října. 14. řadu Futurami najdete nyní na Disney+. It's the end of civilization.
2: Space pirates.
3: Vampires.
4: Alien invaders. What do we do?
5: We must embark on an extremely perilous journey. Rats.
4: We'll enter in order of expendability. First Zoidberg, then everyone else.
6: Hooray!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.

0: you, Carol.
1: How long have you been feeling unwell?
2: Is something wrong with Carol? No.
3: Do sběratelské řady Criterion Collection zamířil jeden z nejtísnivějších amerických filmů 90. let. Safe režiséra Todda Haynese nově v restaurované 4K edici. Julianne Moore tu v roli, která z ní rázem udělala hvězdu, hraje Carol White, na první pohled spokojenou hospodyňku z losangeleského předměstí konce 80. let. Má hodného manžela, krásný dům, aerobik a kamarádky a přesto ji začne cosi pomalu ničit. Trápí ji únava, dušnost a záchvaty nevolnosti, jenže lékaři na ní nic nenajdou. Carol nakonec sama uvěří, že je přecitlivělá na chemii a znečištěné prostředí kolem sebe a uchýlí se do jakéhosi wellness útočiště, kde to ovšem s uzdravením nebude tak jednoduché. Haynese natočil film, který se vzpírá jednoznačnému čtení. Dá se vnímat jako prorocká předpověď boomu sebezdokonalovací kultury, jako skrytá metafora epidemie AIDS, jako drama o třídě a odcizení, i jako horor o nebezpečí, které není vidět. V anketě více než 50 kritiků deníku Village Voice byl Safe zvolen vůbec nejlepším filmem 90. let. To není špatná vizitka na film, ve kterém se vlastně skoro nic hlasitého nestane. Nová edice přináší 4K digitální restaurování pod dohledem samotného režiséra a obraz v Dolby Vision HDR, rozdělený na 4K Ultra HD disk s filmem a Blu-ray s bonusy. V nich najdete audiokomentář Haynese, Julianne Moore a producentky Christine Bacon, jejich společný rozhovor nebo Haynesův raný krátký film Sebevražda z roku 78. Psychologický thriller Safe Director's Approved edici najdete nyní na criterion.com.
2: I still have this head thing.
4: What the hell is going on here?
5: It's in the air. In the water.

0: turn it on and off like a switch. You just don't know how to make it go away.
1: It is not alien.
2: Go back!
1: It is not natural to this earth.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: Velká plátna, velké příběhy a velká hudba právě teď v půlnoci v Hollywoodu.

0: Do you mind just confirming your name for the report?
1: Kevin.
0: Just Kevin? What brought you up here to Wapanoaga?
1: Just a nice romantic weekend together. What, did Susie say something different?
0: She mentioned something about a trial separation.
2: Na Disney Plus dorazila černá komedie s vraženou zápletkou Romance o vloupání. Kevin, kterého hraje Jason Biggs, se zoufale snaží zachránit skomírající manželství a tak vezme svou ženu Susie na romantický víkend. Jenže v hlavě má pošetilý plán. Naaranžovat falešné vloupání a sehrát před manželkou hrdinu. Vše se ovšem zvrtne, objeví se mrtvola a Kevin se rázem ocitne uprostřed vyšetřování vraždy, kde se lži hromadí rychleji než alibi. V roli manželky Susie se představí Megan Rath. Pro Jasona Biggse, kterého většina z nás zná jako kluka s koláčem z American Pie, je toto režisérský debut a vypadá to, že za kamerou mu jde humor stejně dobře jako před ní. Romanci o vloupání teď nově najdete na Disney Plus a tento titul je k dispozici i na Sky Showtime.
3: A New York City woman found herself in a life or death struggle with a violent home invader.
1: What are the odds of you folks figuring out who this attacker was?
4: We're fairly confident that he's from out of town, so once we locate the vehicle, I'd say our odds are pretty damn good.
5: I thought it'd be good to bring in some outside help.
6: I'd do anything for Suze.

On-demand scéna posledních dvou týdnů byla pořádně nabitá a protože ne všechno stojí za váš čas, vybrala jsem pro vás ty nejlépe hodnocené kousky. Disney Plus nasadil dva žánrově odlišné tituly. V krimi thrilleru Posedlost pronásleduje agentka FBI v podání Emmy Rossum sériovou vražetkyni a je to nelítostná honba za pomstou. Kdo má radši fakta, ocení dokumentární sérii Pompeje město zmrazené v čase, kterou provází Tom Hiddleston a která místo příběhů mocných oživuje každodenní život obyčejných Římanů. Na Edison Line platformě zaměřené na evropskou tvorbu dorazila dvojice oceňovaných dramat. Já Daniel Blake britského klasika Kena Loache je až nepříjemně aktuální příběh padesátníka, který po infarktu bojuje s absurdní mašinérií sociálních dávek. Švédská sámská krev pak nahlíží zevnitř do temné koloniální historie Švédska, když 14-letá sámská dívka čelí rasismu 30. let a sní o úplně jiném životě. HBO Max má tentokrát nejsilnější sestavu. Jednoznačný typ je korejská černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka, tvůrce Oldboye. Lee Byung-hun v ní hraje vzorného zaměstnance, který po ztrátě práce zjistí, že jediná cesta zpět nahoru vede přes odstranění konkurence. Vedle toho tu najdete novozélandskou perličku Taiki Waititiho Hon na pačlověky, dobrodružnou komedii o rebelském klukovi a jeho bručunském náhradním strýci v podání Sama Neela. A do třetice sitcomový spin-off Teorie velkého třesku s názvem Jak Stewart nezachránil vesmír, kde majitel obchodu s komiksy nechtěně rozpoutá multivesmírnou apokalypsu. Reakce jsou zatím hodně rozporuplné, tak uvidíme. Já se například u druhé epizody poměrně dost bavila. Netflix přihazuje rovnou 4 novinky. Velkým typem je historický thriller Bombový útok na let Penem 103, který rekonstruuje horečné pátrání policie a FBI po atentátu nad skotským Lockerbie z roku 88. Zbytek dobře hodnocené nabídky je korejský. V akčním reaktivaci agenta Kima vytáhne zdánlivě obyčejný táta svoje schopnosti tajného agenta, aby našel zmizelou dceru. Krimi komedie Fond oprav sleduje bývalého šéfa gengu, který se s ambiciozním právníkem pustí do vykradení rezervního fondu bytového komplexu a narazí přitom na bující korupci. A pro fanoušky temna je tu dobová fantasy hororovka Východní palác, odborní dámě, která mluví z duchy. Prime Video se hlásí druhou řadou animovaného Batman rytíř v plášti. Drsná noárová reimaginace batmanovské mytologie z dílny J.J. Abramse, Matta Reevese a Bruce Timma sleduje Bruce Wayne v jeho raných letech, jak noc co noc vede osamělou válku se zločinem. A Sky Showtime doručil přírodopisnou sérii. Surviving Earth oživuje dávno zmizelé pravěké světy naší planety, od obřích mořských štírů před 450 miliony lety až po mamuty a šavlozubé šelmy. A hvězdná lodní klasika pokračuje čtvrtou a finální řadou Star Trek Podivné nové světy, kde se posádka Enterprise pod vedením kapitána Pajka vydává vstříc dalším dobrodružstvím mezi hvězdami. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamovací novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatva.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
9: S4 stavební.
10: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se

0: že obrací žaludek na ruby, je tremefátus.
1: Stroboskopická mucha!
0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
3: Prodáno!
4: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Thread Music. A toto je samozrejme Saxus Groove.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
1: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na prach. Ne ten pod gaučem, ale na svízetnkový takzvané zodiakální světlo. Když se před rozedněním podíváte k východu, můžete zahlédnout mléčný pruh světla, falešné svítání. To jsou drobné částečky prachu, rozprostřené v rovině vnitřních planet. A jak popisuje Universe Today, podobný prachový závoj má pravděpodobně většina planetárních systémů, hlavně těch s kamennými, potenciálně obyvatelnými světy. Problém? Když hledáme život, čteme atmosféru planety podle světla, které polotí při přechodu před svou hvězdou. A prach to světlo rozptyluje a oslabí signál až o polovinu. U dalších vlnových délek ještě víc. A teď to nejlepší. U okolních hvězd bývá prachu asi trojnásobek toho našeho. Takže vesmír má zaprášené okno a my chceme dovnitř nakouknout. Naštěstí to jde spočítat a odečíst. Delší expozice, lepší spektra, čistší výsledek. Tak si dnes utřete prach, ať jste na úrovni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC
3: recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme dnes zprávu, která mění účetnictví celého hledání mimozemské inteligence. Doktorantka Louisa Masonová z Manchesteru vzala simulaci naší galaxie, takzvaný Bezanzonův model, a porovnala ji s přehlídkami radioteleskopů Greenbank a Parkes. V katalozích to vypadalo na 288 tisíc prohledaných hvězd. Ve skutečnosti bylo přes 6,1 milionu, jen byly příliš slabé, než aby si jich někdo všiml. Jak popisuje portál space.com, radioteleskop totiž nikdy neposlouchá jen jednu hvězdu, ale všechno, co mu padne do zorného pole. Takže jsme desítky let odposlouchávali miliony sousedů, aniž bychom to tušili. To zní povědomně. Masonová navíc provedla první hledání signálů s chilskou soustavou ALMA, tedy na milimetrových vlnách, kam se dosud nikdo neodvážil. Nic nenašla, ale otevřela úplně nové pásmo. Tak držte antenky nahoře, přátelé. Vesmír má stále co říct. Mějte se pozemsky.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

Yes.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: No, I don't like to
1: Do not attempt to leave the dance floor.
2: No.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.